0: Veronika Smolic była votorej mi raj a Blanka Funcena votoreje nam dženzniše vusovanje tym, zoda nam krótku tematisku přeladku. Dobaranje, Blanka.
1: Hej, dobaranje, vám šiem tam vonka tež. Hej, my však sme vozrieč temového týdženia a ve tutem venujeme sa remeslu a to predstajme vám dženca, modého elektrikária Vaurenca Handrika. Nimo toho venujeme sa znova Korničanam a ich kubvanju v našim serialu Narodne menšine. A nimo toho zmejeme za nekotre menšine zase nešto, v čímž môžeme sa vukmanič, tež našu mačaštinu nastupa v riečnem kučiku. To a hišť viac, čenca bihu rania.
0: A vy so připojila dosť serbské, najlepšie serbské hudžby, ktoré spievajú hač došešť, slyšíme vám v nedom šeradžu. Čenca

što je vjerno što to vje, dobre prašenje. Ja vjem na kujiš dopad, kotri srpskih interpretovat, že še čih svišime. To je sprinja Denis Wenzel. Luba, ja tebje niče, nje najdu. Když Ištvan Kobeda nám zaspěvá po pověstčách Miso nohce Jatebič. A jsme o konc prvně hodiny, slyšíme tež ještě Andreju Špitankovu. Ale něco jednače menšinu popečích, že jenže se dále, tu je Eva Max.

Naszcze, dešižo Rybach pobyli čera například na tutom krásnym dniu. 25 stopňu je živé slibro čera išče raz docpivo. Dženca, že nímale zase tak vysoko, hač na 24 stopňu one dženca stupa. Doponia, že přečelne svunco so pokaza poponiu pak potom v ocnik akcioch. Milí zdejšči komičič, byli k našestě.

0: Reči Gucci, srpski mozozu.
1: Dženca z doktor Anju Pončovi.
2: To pak je vopravdje jena cumutunka. Hej, ljubi pšiposluhajo, daj kule sadu tre hustišo svišime. Mě s kolegami jsme nedávno o tom přemyslovali, jak bychme tajku mysličku se srbskými slovami upravit mohli. Svoniku namakáme zčevovat se ekvivalenty. Luzistvo, luziske žádanje, přícpěče abo provokácia. Po digitálnom korpusu hornosrbšiny jsou dre najhustišo vůživaté přícpěče a přícpěvanje. Zdá se, že jste tohle najpožitkovnější odpovědnikaj, například. Rädjene Instrumenta betriebne, pschöttech na nem Ratsch, behijo pschitzpitsche. Aber, v Birowe, jetto sa ne kurjaka pschitzpivanje, dusch dobi wesselo kurjaka znestsch. Dusch pak zeme silnischo wusbinitsch, so satschuwame nikake jadanje jako neverpronjene, aber nepschistojne, potom bychme skere rätscheli vo luseskim jadanju, respektivne, so je dajke jadanje lusestwo. V dalším stopdovanju, když nás nekakve vopstilnosti jara vopčežuja, bychme drevo provokácii rečeli. Napríklad, tele stajne tvarnišča nadroze a sem zjazane vokopuče sú za mnohý šoféru čista provokácia. Što človek začúva jako pšicpeče alebo pšicpevanie, jako lozistvo alebo provokáciu, je dre na koncu odvisne od konkrétnych vopstilnosti a osobinského začúvania.

0: Ihr Napoczeszczyk.
1: Serbski Rozwóz. Po jeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Mezinárodná sieť živadlo polyfónie je so deletne prenikruč po svojom založeniu v Norvegskej Zetkova. Mez občelníkami by tiež zastupiaka nemsko-sábsko-ľudového živadla Julia Klingnerec. Celkone 20 kultúrnikov z dohromady 10 krajov vúražovaše vo zájmach živadla, ktoré so za indigene regionálne a menšinu reče zasadžuje. Za to chce so mezinárodný zviazk mez druhým vo spichovanské sredky EU pracovať. Sič polyfónie bú v februári budúšine založená. Zamier siče je s pomocou zhromadných živadlových projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európy silnič. Na čarovšim posiedzeniu župy Andri Zela Vojerece vítachu Žiljet Aulichu ze Žižino, ktoráž je ze spočatka mesaca nová regionálna riečnica župy. Nimo toho vúhodnočichu přitomní nedávnu kubvanskú jizbu, ktoráž viedžeše ich do Viesna muzea Jančajcach a do serbskej švôrče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakua dále informuje z mia oktobre nazemský koncert Čisku a novembre svojbne popodňo Vojerecach. Na přemyslovej přestrení Krynheleccach Hamorskej gmene zariaduje v přichodných dňach tvarnišče za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kajž zdieľi sakský imobiliový a tvarský management, započnujú konc mesaca tvarič. Nastač maja cí ze sobou zjazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne Nitsches Carbona a Tvarske Djelina stach. Zdobom chce Techniska Universita Kamenica tam mez druhým na nuch karbonuch tkaninach sledžič. Projekt pači 40 milionů euro. Bene se pšindu z investicijského zakonja za vulové končine. Vetroska ležunosť, na kotrež steješe zajšvých lečesatkách šamotunia, reka netko vetroska přemyslova přestrin, to je gmenská rada Bošice čera v obsam knova. Z dobom zabiraše so vona z milinu a vodvodu do kovokovo nedešho zavoda. Dotal běše veuse nešto škúli ze šamotunju zjazane, netko drbi firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke z Visky Djelič. Kajž bučera znate, nové miečel areál hižo přetvarja. Und pak necha dotalne zauer dale vesč, ale pvoninu viacere menšinam předozačam, vodeče viacerem menšim předozačam přeostajč. To bych u naše poješče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v běhu rania tež na naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca spočatne svunčno, po připoudňu smeme potom ličit s deštikom. Živě slebro zalize čenca na maximálne 24 stopňu, juce potom kudnišo s maximálne 19 stopnimi.
0: Jeden vopkane pokiju mam B. Sedoma Dževedžesač je mi s Nedžichovom a Britňu Michalkami nezbožadla zaurena. To pak je tiež jenički pokiju, hevak šo svobodne tiež vyskače pri pučach žane neste, ja tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Štri menšine ponapo, šestčich dále džetu s Ištvanom Kobielu. Serbský rozvoz přeje vám dobrý štart do srede.

0: nábožné slovo.
1: Magenza Lydia Sopina Skamenia.
2: Dobranie, ľubivši posluchario. Jako kšeščenio verime, so vopravdžita spokojnosť v materiálnym neleži, ale v našim počau k Bohu. Husto kilame k tomu, přeco viacu chcič, tola Jezus nas vuči, so máme džakoni byč. Že so na to dopomíname, štož máme, a Božu ľuboš připoznajeme, môžeme spokojniši byč. Spokojnosť voznamenia tiež Božu volu přiúzač a dôveru do Božeho viedženia mieč. Je vážne všetne džakonosť pokazač a si malé viesela živenia vážič a zďažeč. Tak namakame viace míra a radošče v našim všetnym dňu. Poladajme tuž vedome na to, štož je dobre, a dajme so od Božie ľubošče naplniť. Přeju

0: Premeswo Dženca Ajuce. Serbs im Rozvosu.
1: Elektrikaria. Spoznaješ zvečša na vysku, kotrež debi služne auta a mjena firmy. To však je typiske znamja za milinu. Tež firma Šustarec elektrotechnika Nebelčice v Kamencu má taký vysk na svojich autách namolované a k tomu tež serbske napismo Sylny Team. Vo tym, jak sylnie wiacać 70 sobu dživačerov romanže dživa, jesa Lydia Mačiova nedawno na vopiče Kamencu přesvičiva.
2: Na Wrotach Šustarec elektrotechnickie firmy wisa dwuryczne logo. W biuroach wita mnie wujki Jill Serbse. Vaurenc Handrik je hižo cínače leto sobudživačer zavoda s viacač 70 přistajenými. Tu treba živku za matematiku a fyziku, ale tež čilne kmanoše.
3: Te elektrotechnické povano skyre voboje zjaza. Še nekaj dobi vonka kable čovanč, abo buče utvarič, haj, tam so usto došt češke trase, kotrež dobijen zbirač, abo te kable na sebi jara češke, a zato, kotrež plane pisa, z mozami duš porane čovanč.
2: Vulki Jill, elektrotechnikarju firme, dživa na montaži.
3: Firma so skyre specializova na vulke logistiske hale. Musmo te hižo pa kvarili bydlena. Wulke bydlenske komplekse w Berlinu a Lipsku. Poprom pod cywy niemskie popuczu. To jo skyre zrytka, co ma mamo takie wulke twarniszczo tu w ukończe.
2: Najbliższe twarniszczo je pola Berlina. 20 ludzi niekak na twarniszczach je, tu chwilu szitko mużojo. Ale jedna żona, która szpie spoczatnie, też rady sobą popuczu, je dżoka jedna czela Andrija Schustera. Energisce pokaza mi mać pet życi wulke plany, które su dżęca je wobuk. Ale na Schustrec klauszua.
4: Dziś ja nie jestem za dżici, mała sa wonka, bo by cool. Aj, jest ma sobą jewa, smo po rewizjonu na miejsce czynili. No, ladali, hacone to prawe instalowali, kasmo to planowali. Hacze tykaczki, hacze lampusu, hacze typ trichy, hacze możne szodurichli, fatajlare wacine, ladali. Hatsch to schon Tag Trichi, hab uns mal dummeli. Schon hore sali, hab uns mehr wie Büro, schon der Computer nutzdauer. Alle da schon hatte gerade kontrolliert, not.
2: Loni ist Milizioch, Litza, zwei Wutschomnikai, Stim su Jaras Bokoyom. Zia po Lita, drei Wukubanje. Elektrotechniker, Dziwa w modernen Wobukach. Dich regenerativna Energie a Digitalisatia, Reihe Tirolu. Prei Handrik.
3: Na to Pschibera, so will ich nein, prennen, der Photovoltaikowe Pschibrabe. Han nik geiste beja, boni buchu radete auto testem, nabivali, den dui menuze de lanch, so da wallbox, de se de PV borene romanjijue, so duschenze, so jo pschewle miline, so so jeno stuta energia nabie, do auta, so da de messebu borene kommunikuja.
2: Tež zatvor tak menovaných Smart Living připravu, tak reca digitálny dom, kotrež zvučenosti v obydleria znaje, přibira.
3: Jem přes svoj kalendor, sadži na jen server, tam so determine vúčite, tak prejene, a pon te typeno napríklad, so potem regulie v keži.
2: Tež digitalizácia v remesle dále a bole přibira. Tak so nitko přizivenia za energiju poskyčovaru bez problema online a s tým ty spešnýšo odbyte. A na tým však maja všice zajím.
1: Lydia Mačiova je pobyva ve Šustarec elektrotechnickej firmie v Kamencu. Našim témovom týdženiu zabiera nás riemeslo. A Vaurenc Handrik, študovaný elektrotechnikar, je nám dolad do moderného povania dal.
0: Riemeslo Dženca Ajuce. Serbs im Rozvosu.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, praši so!
1: Što da máš činiť?
2: Tunle text, Jole, odpisač.
1: Oh, to je kytroviele.
2: Haj, to sem k nini Heinkovi tiež riek. Před letami by ona tajký text za nás kopírovala.
1: A netko to viac nečiní?
2: Nie, ona lutuje s tým kopie.
1: Ona lutuje kopie?
0: Dobre ranne, Vamaj.
1: Vitaj, Lexio.
2: Haj, vitaj.
0: Kopírovanie je dženca vajú téma?
1: Haj, ja súva nevidžach, že mi svúčarami nechtu na to lada, keľko kopiu so šilne činí.
2: Knini Heinkova husto o tým reči, že jej šéf pravidvone kontroluje, keľko vopinov ona kopíruje.
1: A kak to kontroluje? Ste podľa kopírovaka?
2: Nie. Kopírovak má líčak za kopie zatvorené. A každý vúčo má kód, s ktorým sa přizví predáč kopíruje.
0: To pak je, či ona veľa o kopírovaniu ve šuli povedala. Abo tady jo?
2: Ja som dobrý připoslucha a radičel. Juto im zabíra.
1: A dohodla, da ona vás odpísať?
2: Haj, v nadži, že nešto škúli vopienu s tým zalutuje. Ona mini, že sme že celý štom v tutom šulským leče přetrbali.
0: A netko sa voj prašataj, ač môže to byť?
1: Haj, keko kopírovanských vopienov produkuje normálne vrošený štom.
2: Jara dobre prašenie.
0: Jara dere, haj. To odvisuje napríklad od vúľkosti a družiny štoma.
1: Povedaj, Lexio.
0: Jedne vopino normálne je kopírovanské papere váži nekak 5 gramov. Zoby so kilogram papiere zotovil, treba ja industrii niečo 2 kilogramaj dreva.
1: Potajkým dvojcetelko.
0: Haj, z přerezného štoma, kýž je nekak 20 do 25 metrov vysoký, hodí so niečo 10 tisac a 4 vopino zotovič. Menší štom dodáva menie, väčší štom viace.
1: A je znáte, ktoré družiny sa vo sebe husto užívajú?
0: Drevo šmrekov, kojnov alebo brezov sa najčaščišo užíva.
2: Netk vostane prašenie, keľko vopienov knini Heinkova na mesiac kopíruje. Nimo nás má ona však tiež ešte druhé riadu nevúčovač.
0: Prajme jonu 500 kopiev na mesiac.
1: To bychu byli 500 vopienov kroč 12 mesiacov, 6000 na leto.
2: To je kus giac hač pol normálneho štoma.
0: Tak je.
2: Tak knini Heinko hišče lepe zrozumiju, če dla kopije lutuje. Nic je ne šefa dla, ale to štomu dla, ki so za telko papiru přetrebaja.
3: To bieše pa takým džičačo úsovanie. Hnedko je 4 menšiny do nám po 7. Potom sleduje pojezdče za 4 menšiny. Zdelenky policie, potom cibidlky.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
1: Mezenor od nas seč dživadvo polifonii je so telet neprini kroč po svojem založenju norvegske zetkava. Mez vobdilnikami je betež zastuperka nemsko-srpsko-ludova dživadva Julija Klingnerec. Cokone 20 kulturniku z doromade 10 krajov vuračovaše vo zajimach dživadva, kotre so za indigene regionalne amenšinu riječe zasadžuja. Zato chce so mezenarodne zversk mez druhim vo spichuanske sri EU-Prozovač. Sič polifonibu v februari budešine založena. Zamir je s pomocu zromadnych dživadových projektov kulturnu a riečnu mnohotnosť Európe silnič. Na čarovšim posiedženju župy Andrizela Vojarece vitachu Žiljet Aulichu ze Žižino, kotraž je ze spočatka mesaca nua regionálna riečnica župy. Nimo toho vúhodnočichu přitomní nedávnu kubanskú jezbu, kotraž vedeše ich do Vesného muzea Jančajcach a do serbskej štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje, zmeja v oktobre nazemský koncert Čisko a novembre svojbne popodňo vo Jerecach. Na přemyslovej přestrini Krynheleca Hamorskej gmeny zariaduje přichodných dňach tvarnišćo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kež z dželi Sakskim imobiliove a tvarskim management započnujú kunc mesaca tvarič. Na stač majací ze sobou zviazane industriove hale a vobvuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne Nitsches Carbona a Tvarske Gjille na stać. Z dobom chce Technicka Universita Kamenica tam mezdrujim na nuch Carbonuch tkaninach sledžić. Projekt płaci 40 milionów euro, bine se pšindus investicijskeho zakonja za vulue kunčine. Vetroska ležonosť, na kotrež steješe zajšvých lečesatkách šamotonia, ríka vodnetka vetroska přemyslova přestrin. To je gmínska rada Bošice čera vopsamknula. Z dobom zabieraše sovo na zmilinu a vodvodu dokova vokova nedešo zavoda. Dotal bieše veuse nešto škúli ze šamotoniu zjazane, netko dyrbi firma Poix Kelna, krotkodobne šitke z výsky Dželič. Kajž bu čera znate, nové mejičel areál hižo přetvarja. On pak necha dotalne zavod dále vesť, ale poninu viacorym menším předozačam přeostajč. Miesto Vojerece vopčeli so prvný kroč ze svojskej akciu na Európskym týdženiu mobility. Od dženstnišeho muža kolesovario jen týdžen duo svoje kolesa darmotne ve kolesových boksach při dvorništu, v Užijskym namiestče a při tohostču v odstajič. Tam sú pred vedrom a pádustvom škytane. Z dobom hoďa so tam zdžela tiež baterie i kolesu nabivač. Európsky týdžen mobility odmiewa so hižo od leta 2002. S tutym chce Európska komisia komuny motivovač klímie přikýlené rozrysania za vopkat testovač. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
0: Vedro.
1: A dženca vuladame dre spočatne svunco. Od připoudňa abo krotko po připoňu smieme potom ličiť se s deštikom žive slibro zalieze dženca na maximálne 24 stopňu, júce na 19 stopňu.
2: Naše končiny je dále šo svobodné nimo B7 a 90, staje je mies Nedžichovom a Britňu Michalkami dále zaurina, tam je so nezbožo stavo. Hva kajš praje našo svobodné Žane Vyskače, jeli pak so to zmeni a v Biuranja nešto vuladače, přizvuče so rade polanaju, pak telefonisce, abo napisajče na moj povesť přes četu funkciu v app MDR Serbia. Blanka a ja přejemuj vám dobu jezbu.
0: Serbský rozvoz.
2: A dobré ranie, tež, když zpěvá Helena Brezan-Hedušcina ze skupinu Kontakt. Nětko dobrou noc, peč po na posedmich.

0: Polícia SG.
1: Na zwiaskoj droze bese de majowe jesače čarovičok smertne munje zbožu dojšvo, mies nedžihom a britni Michalkach prasne štepe informatia policie, vosebuje a nakvadne auto frontal nedoso, sedema sedam jesač letne šofer vosebuje ha auto přisači přitem svoje živenje, je na postaletne polski šofer nakvadne auto so lohce zrani. Čehodla je k zrašce dojšvo nije išče jasne nastata vecna Škoda vůčinja 80 000 €. Droha mě s Nedžichovom a Britně Michalkach je přece ještě kompletně zaurina. Punželu večer lepí policia v nímských Baslicách alkoholizovaného šoféra Kreislera. Podle 60-letno naměřichu nímale 0,6 promilu alkohola, dále ječ muž nesměděše, za to změnitko s konsekvencami ličič. Na minenem koncu tydženja so neznačive Bjerwałdze dieselowy tank ze 500 litrami čeriva pokradnili, a k tomu tež ještě nedom v odpovednu klumpu. Vecna škoda v učini 5 000 €, kriminalna policija so netko s tem zabira. Runde tak ze sledovacim padom, přetož na Vůžickým naměstče Vojerecach poradži so paducham noce na Punželu, po tamnišim měščanským svědženju 300 metrů koporuho kabla pokradneč hodnota tutoho 10 000 €.
2: Tak, daleko po takým zdělinky policie, nětko slyšíme Teres Lindorec a potom mám pokyve za vás. Krutko po cibilku na sedomě.

Kaj je pripovedžene njecko nekatere poki v za vas, započejo dženca, to vod mi je so zase kofi v Cioch, v Srpskem muzeju, de, hoj, poponu Cioch, što bi si mislio, referent je dr. Robert Lorenz, vedomostne sobočevača Srpsko instituta, bunže v protiku Moja Vužica, kotra šukaža již od leta 1902, a je jeden z najobľúbenejších a najdlhšie existujúcich formátov ľudového nakladníctva domovina, potom im džens poponúcioch Srbským muzeum. Vokečanské dekanátne dušepastorstvo za deči preprošuje šulorjov od 1. do 6. letníka ze srbských osadov na zromadný džen pod heslom Štark mach tak. Tam tematizuje na osebe jednore vášne všetné situácie deči, tak zobrú tuto sebe vedomé skrúčili. Zariadovania ze stanie samsným obsahom za džiči budže na sčevacích termínach 10. oktobra v sobotu v Nebelčicach, potom v útoru 13. oktobra v Ralbicach a posledný raz v sriedu 14. oktobra v Radvoriu, stajne od rania Cibylky na Dževeč do Poponiacioch. Přizivič môžete vaše džičo ište až do tutoho piatka. A netko na zem je však odmer sa tiež na zemské viki, napríklad v Vázu, to lieca ižo 21. raz, započatk bude 5 večer s kinovým večerom a potom na zemské viki so sobotu ráno 10. zahaja a nedelu od 10. odmerva sa tam džičace svedžin a budeské mieštanské bibliotece poskyčeja sa predím nazimským čaporovým vikam všelaké zajímavostky od dječacoch vecov přes samozotovené debienky, keramiku a porclín, umilstvo a tvore zvome ač k antikskému čapore, to šo namakače piatk vo 10. do večera 6. až praje na budeské mieščanské bibliotece. Tak daleko potekím nekotre pokyvy, dále jazz skupinu Total.

Kumšná inteligenca ma našedne džen voložič. Runačasne unie džen a viace ľudži z branže předtým varnuje, som môli niede kontrolu nad nej zubič. Minane dne staj mierzorím šéf Anthropic Dario Amodaj a šéf OpenAI Sam Altman za to vábivoj tempo pola vosebie vúkonlivých KI systémov znamenča trošku božič a vystatné napravy spiešnišo připodobnič. Tež niedeši KI sledžerio Google DeepMind a Anthropic miestem zjavnem před možnými katastrofálnymi sčejami varnuja. Ale čerla netko šice naraz, to dalše kuriózne na tým, runočasne investuja předozača dále miliardy nové modele so Jane a spiešnišo vubývaja a nichtu nohce ve vubiedžovaniu z konkurencu, vosebie z Chine, na zastatka pšinč. Runie tuto ubeđovanie je jedna z príčinu, čo dla je zromadne, pomalše a viestiše ujíče tak češke. A Donald Trump? No, tún vo přidatnom regulovaniu KI pošim zdaču z cova ničo nedžarží. Na prašenie, kak môli technológiu pod kontrolu džaržeč, rekne prezident USA, to jeničke, što ešte treba, je inteligentný prezident. Štojš voni Wiesermeier. Za neho ste iskere na prinimistne zovostanie USA pri téme KI celé prietku pred Čínu. Debata bude na spotekým najskere hišče kvílu převodžeč. Kak spiešne chce

0: Ritschne Gutschik, Serbski Mrozovsu.
1: Dženca s doktor Anju Pohončovi.
2: To pak je voprodže jena cumutunka. Hej, ljubi psiposluhajo, daj kule sadu tre hustišo svišime. Mě s kolegami jsme nedávno o tom přemyslovali, jak bychme tajku mysličku se serbskými slovami upravit mohli. Svoniku namakáme zčevovat se ekvivalenty. Luzistvo, luziske žádanie, přícpěče abo provokácia. Po digitálnym korpusu hornosabšiny jsou tre najhustišo vúživaté přícpěče a přícpěvanie. Zdá se, že jste tole najpožitkovnější odpovědnikaj, například. Rädzene Instrumenta wie Trebne, pschöttech na nim Ratsch, wie hijo Pschitzpitsche. Aber v Birowe jeto za nekurjaka Pschitzpivanie, dusch dobi weselo kurjaka znestsch. Dusch pak zeme silnischo Wuzbinitsch, so zatschuwame nikake Jadanie jako nevopronjene, aber nepschistojne, potom bychme skere rätscheli vo luziskim Jadanju, respektivne, so je dajke Jadanie luzistwo. V dalším stopdovanju, když nás nekakve vopstilnosti jara vopčežuja, bychme drevo provokácii rečeli. Napríklad, tele stajne tvarništa nadroze a sem zjazane vokopuče sú za mnohý šoférov čista provokácia. Što človek začúva jako pšicpeče alebo pšicpevanie, jako lozistvo alebo provokáciu, je tre na koncu odvisne od konkrétnych vopstilnosti a osobinského začúvania.

0: Hat máš busové a hinejšie voze dvoje předovzáče, hat si ako ladarka s autom popuču, zoby ľudí zastarav alebo zastarava, hat ježe šedne nádživo, alebo vozeš dječi do hudžmej šule, mnoho ľudí je na auto prostče pokazané voze vietu pola nás na kraju, a všech tutých přinesú pváčizne za diesel a benzín do zdžela vúľkých vúzkosťov Blanka.
1: A ja vás sebe pitnú do tež předozačiljo remeselnice špedície, kýž voža tvore od A do B, dženc ráno čítame o tým tež v Sakských Nujinách. A dokéž nemôže im tuči ľudžo prajeť, tam im pokraju nejedžeme, tak husto žadaja si im rúne voľný podpíru od politiky. Aktuálne pváči znečírivá činia vúľke staroša a predovšem to však so vúskutky na kúždoho z nás, dež je benzín drohý, bývaj tež zeživý dva trohe a šo štož do kraja dovožujeme. Štož mnoze tež nezrozumia je, zo sú pváčizne za naftu a benzín níže, hač pola nás po takým druže níže, hač pola nás po celé EU je nímska vodžaca, štož to nastupa. Treba mi jenož našim susedom poladač, jenož jako příklad český pváči liter dízla aktuálne 2,07 € pola nás, kde se te predetejší žorek přerezne takhle 2,40 €, a to, že so od připodňa ještě raz stopnuje a přivodci.
0: Takže pát, tu již nadžija sa necko, a to nic jenom špedo začal, jo, ale tež celé normální ľudžo, když nemají žádné hovorské dokody, so kancla měl svoje připovědžené voloženia, tak spěšně, když možno přesadží a zostiduje svou vám potom tež skutky. No a ostaneme čipni. Ďakujem Blanka za informácie. Nieť koďže dále tu s Jokom Weisselbergom sedom do napôvosmich.

0: Dann jetzt geh ich Napo, was mich.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. U studiju Blanka Funcina.
2: Mese narodna sič dživadvo polifoni je so teletne prinikruč po svojem zauženju v norvegske zetkava. Mese v občelnikam je bitež sastoperka nimsko-serbsko-ludova dživadva Julija Klingnerec. Cirkone 20 kulturniku z doromade 10 kraju vuradžovaše vo zajimah dživadvah, kotrež so za indigene regionalne amenšinu reče zasažuje. Zato chce so Mezenarodny Zwiazk mez druhým vo spechovanske sredky EU prucovač. Sič polifonii bu februári v Budešine zaožena. Zamier siče je s pomocou zromadných dživadových projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čerošim posedženju župe Andri Zilovojerece vitachu Žiljet Aulichu ze Žižinoho, kotraž je ze spočatka mesaca nova regionálna rečnica župe. Nimo toho vúhodnočichu přitomni nedavnú kubanskú jizbu, kotraž vedžeše jich do Vesno muzea Janšajcach a do serbskej štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje z meja oktobre na zemský koncert Česku a v novembre svojebne popodňo v Vojerecach. Na přemyslové přestrení v Krynhelecach Hamorské gmeny zariaduje v příchodných dňach tvarnišťo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kaž z Jeli Sakský imobiliové a tvarský management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač majací ze sobu zjazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich mal ja nasledne Nietzsche z Carbona Atvarske Gille nastač. Z dobom chce Technická univerzita Kamenica tam je z druhým na nových karbonových tkaninách sledžič. Projekt vači 34 milionů euro a peneze pšindu z investicijského zakonja za vůluje končine. Vetrovská ležonosť, na kotrež steješe zajšvihli česatkách šamotunia, reka netko vetrovská přemyslová přestrin. To je gmenská rada Bošice čera v obsam knua. S dobom zabíraše se vona z milinu a odvodu dokova vokova nedešel závoda. Dotaj běše veusy, než to škúli ze šamotunju zviazane, netko doby firma Poix Kellna, krótkodobne šitke z výsky Džilič. Kajž bu čera znate, nové mejčel areál hižo přetvarja. Von pak necha dotalne zavod dále vesč, ale poninu viacere menším předozačam převostajč. Mesto Vojerece vobdželi so prinikruč ze svojské akciu na európskym týdženju mobility. Vod ženznišeho muža kolesovario jen týdžen duo svoje kolesa darmotne ve kolesových boxach při dvorništču, v užijském namestče a při trohošču vodstajč. Tam sú před vetrom a padústvom škytane. S dobom hoďa so tam z dželatež baterie i kolesu nabivač. Europski tydzień mobility wotmiła so hižo od leta 2002. Studium chce Europska Komisja Komune motivować klimie przykielene rozrysania za wopkat testować. A to bych u nasze pojeszcze, kotrez namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A dženca sa nám spočatne drehyšie slunčko pokaza, po připoudňu smieme potom ličiť se s deštikom, živé sliebro zalieze dženca hyšie raz na 24 stopňu maximálne, júce potom kúdnišo s maximálne 19 stopňami.
0: Nezboža, kýše sa včera večo na B7-10 stavodla je B7-10 miest Nedžichovom a Britnú Michalkami dále zaurene. To pak je tiež jeničky, pokiaľ kýž mám hevakšo svobodne žiadne hačenia, žiadne vyskače, jeli pak niešto uľadače biorania, přizoča sa rade polanajú, pak telefonistce, pak spovisču přes četú funkciu v app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: Stürri, nedom, pečminčino, pa na povosmich.

0: Renesvo Dženca Ajuce. Srpskim rozvasu.
1: Elektrikária, spoznaješ zväčša na Bösku, ktorýž debi službné auta, aber tiež mierna firma, to však je typické znamio za milinu. Tiež firma Schusterec Elektrotechnika Nebelčice v Kamencu má taký Bösk na svojich autách namolované. A k tomu tiež srbské napísmo Silne Team. Vo tým, kak silne viacač 70 sobudživačarjov Romáže Čiova, je sa Lydia Mačiova nedávno na Vopeče Kamencu přesvedčiva.
2: Na Wrotach Schusterec elektrotechnickie Firmy wisa dwuryčne logo. W biuroach wita mnie wujki Jill Serbsze. Waurenc Handrik je hižo cinače leto sobudživačer zawoda z viacač 70 přistajenymi. Tu treba žiłku za matematiku a fyziku, ale tež čilne kmanosće.
3: Te elektrotechniske powano skiere woboje zjaza. Še nekaj dobi vonka kable čovanč, abo puče utvarič, haj tam so usto doš češke trase, kotrež dobi en zbirač, abo te kable na sebi jara češke, a zato, kotrež plane pisa, z mozami duš porane čovanč.
2: Vulki Jill elektrotehnikarju firme Jiva na montaži.
3: Firma so skiri specializova na vulke logistiske hale. Musmo te ižo pa kvarili bydlena, vulke bydlenske komplekse v Berlinu a Lipsku. Poprom pod svoj nemske popuču. To je skiri zredka, zamo mamo tak vulke tvarnišče tu v Vukolče.
2: Najbližše tvarnišče je pola Berlina. 20 ľudí nekak na tvarnišťach je, tu kvíľu všetko mužojo. Ale jedna žona, ktoráž by spočatne tiež rady sobu popuču, je džoka jednačela Andrija Šustera. Energisce pokaza mi mač 5 žiči, vulke plány, ktoré sú dženca je vobúk. Ale na Šustrec Klaušova.
4: Dnes ja nesem sa ničím, a sa vonka bolo by cool. Aj, jsme vás subojeva, jsme po revizionu na městě činili. No, ladali, hačone to pravo instalovali, kde jsme to plánovali. Hače tykačky, hače lampu su, hače typ trichy, hače možné šodurišli, fatajlare vodčiny, ladali, hače to šo tak trichy. Hapo jsme zdomili. Šo horazali, hapo jsme v biruje šo do kompjutra nutzdova. Ale ta žena to rade kontroluje, no.
2: Loni su milicioch leca dvaj vúčomnikaj, s tým su jara spokojom. Cia po leta traje vukubanje. Elektrotechnika dživa v modernych vobukach. Tež regenerativna energia a digitalizacija raje te rolu. Prej Handrik.
3: Na to přibira. Su boli najprv na te fotovoltaikové připravy. A nek gajšte beža, oni buchu rade te auto te s tým nabivali. Den duj menujce ty lanč, so ta wallbox, ty z ty PV borene romančičve, so dušence, so jo převle miline, so jeno štuta energia nabije, do auta, so do ty mesobu borene komunikuje.
2: Tež zatvor tak menovaných smart living připravu, tak reca digitálny dom, ktorýž zvučenosti vobydleria znaje, přibira.
3: Jem pře svoj kalendor, sadži na jen server, tam so te termine vúčite, tak prejene, a pon te typeno napríklad so potom regulie v keži.
2: Tež digitalizácia v remesle dále a bole přibira. Tak so netko přizivenia za energiu poskyčovari bez problema online a s tým tý spešnýšo odbyte. A na tým však maja všetci zájim.
1: Lydia Mačiova je pobyva ve Schusterec elektrotechnické firmie Kamencu. Našim témovým týdženiu zabiera nás remeslo a Vaurenc Handrik, studovaný elektrotechnika, je nám dolad do moderného povania dal.
0: Remeslo Dženca Ajuce. Srbským rozvasom.

0: Hej, to pa takim bych u šulach, jo, riadu nie šišč dvaj zvoklec. Basen vo nazemje, ja se šula tady připojila prajenje sam v umyslu. Šo je čera našim studiu nastavo. Riane programčk, netko mám učbu za vás, ľube dječi, a potom poladam raz, što plan lekcija nového dava.
1: Du džens, na kúru.

0: Čo hodlá? Kak? Što? Lexia, prosím so.
1: Što da máš činiť?
2: Tunde text, Jole, odpísač.
1: Oh, to je kytroviele. Haj, to som k nini Heinkovi tyšriek. Před letami bylo na tajký text za nás kopírovala.
3: A netko to viac nečiní?
1: Nie, ona lutuje s tým kopie.
3: Ona lutuje kopie?
4: Dobre ranne, vamaj.
3: Vitaj, Lexio.
1: Haj, vitaj.
4: Kopírovanie je dženca vaju téma?
3: Haj, ja súva nevedžach, že mi s vúčarami nechtu na to lada, keko kopiu so še nečiní.
1: Knini Heinkova husto o tym ryči, że jej szef prawidłowo kontroluje, kelko wopinów ona kopiruje.
3: A jak to kontroluje? Z tej bula kopiruaka?
1: Nie, kopiruak ma liczak za kopię zatorny. A każdy wuczor ma kod, z którym so przyzywi predacz kopiruje.
4: To pak je ci ona wiele o kopirowaniu we szuli powiedała. A bo tady jo?
1: Ja som dobrý připoslucha a radičel. Juto im zabira.
3: A dohodla, da vona vás odpísať?
1: Haj, v nadži, so nešto škúli vopienu s tým zalutuje. Vona mini, so sme že cíve štom v tutom šulským leče přetrbali.
4: A netko sa voj prašataj, ač môže to byť?
3: Haj, keko kopirovanských vopienu produkuje normálne vrošený štom.
1: Jara dobre prašenje.
4: Jara dere, haj. To odvisuje napríklad od vulkosče a družine štoma.
3: Poveda, Lexio.
4: Jedne vopino normálne je kopirovanské papere váži nekak 5 gramov. Zoby so kilogram papere zotovil, treba ja industrii niede 2 kilogramaj dreva.
3: Potajkým dvojcetelko.
4: Haj. Z přerezného štoma, kýž je nekak 20 do 25 metrov vysoký, hodí so niedže 10 tisac až 4 vopino zotovič. Menší štom dodáva menie, väčší štom viace.
3: A je znáte, ktoré družiny so vo sebe husto užívajú?
4: Drevo šmrekov, kojnov alebo brezov so najčaštšie užíva.
1: Netk vostane prašenie, kelko vopienu k nini Heinkova na mesac kopíruje. Nimo nás ma vona však tiež ešte druhé riadne vúčovač.
4: Prajme jonu 500 kopíru na mesac.
3: To bychu byli 500 vopienu kroč 12 mesacov 6000 na leto.
1: To je kus giac hač pol normálneho štoma.
4: Tak je.
1: Takhle k nini Heinko hišče lepe zrozumil, če dla kopije lutuje. Nic je ne šefa dla, ale to štomu dla, ki so za telko papiru přetrebaja.

0: Jana Budževičić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Blanka Funcina.
2: Mezinárodná sieť divadlo polyfónie sa teletne prenikruč po svojom založeniu v Norvegskej zetkava. Mez obdielnikami by tiež zastupiaka Nemsko-Serbskoho ľudového divadla Julia Klingnerec. Cokone 20 kultúrniku z dohromady 10 krajov uradžovaše vo zájmach divadla, ktoré sa za indigéne, regionálne a menšinové rieče zasadžuja. Za to chce sa mezinárodný zviazk miestrujím vo spešovanské sredky EU pracovať. Sič polyfónie bu v februári budešine založená. Zamier je s pomocou zromadných živadvých projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čarošim posiedzeniu župa Andrej Zela Vojerece vitachu Žiljet Aulichovu ze Židžinoho, kotraž je ze spočatka mesaca nová regionálna riečnica župy. Nimo toho vúhodnočiču přitomní nedávnu kubanskú izbu, kotraž vedžeši ich do Vesno muzea v Jančajcach a do serbské štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje, smeja v oktobre nazemský koncert Čísku a novembre svojebne popodňo Vojerecach. Na přemyslovej přestrení Krynhalecach v Hamorskej gmene zariaduje přechodných dňach tvarnišťo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kajž z Dželi Sakskej imobiliové a tvarské management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač maja ci ze sobou zviazané industriové hale a vobvuk za labore a biroje. Venich maja nasledne niče z karbona a tvarske džile nastač. Z dobom chce Technická univerzita Kamenica tam mezdrujim na nuch karbonových tkaninach sledžič. Projekt vači 34 milionu euro, peneze pšindu z investicijského zakonja za vulove kunšine. Vetrovská ležonosť, na kotrej steješe zaž v hlieč desatkách šamotovňa, reka netko Vetrovská přemyslová přestrin. To je gmenská rada Bošice čera v obsam knua. S dobom zabíraše sa vona z milinu a odvodu dokova vokovo nedešo zavoda. Dotaj bieše veľsi nešto škúli ze šamotovňu zjazane. Netko dobi firma Poik z Kelna krotkodobne šitke zvisky Džilič. Kajž bu čera znate, nové mičel areál hižo přetvarja. Von pak necha dotalne zavod dále vesť, ale poninu viacorom menším předozačam přeostajč. Mesto Vojerece v obdželi so prvný kroč se svojskej akciu na európskym týdeniu mobility. Od dženznišeho muža kolesovario jeden týden doho svoje kolesa darmotne ve kolesových boxach při dvorništu, v užijskym namiesče a při tolhošču odstajíč. Tam sú před vetrom a pádústvom škytane. S dobom hoďa so tam zdžela tež baterie i kolesu nabívač. Európsky týden mobility odmiela sa hižo z leta 2002. S tým chce Európska komisia komune motivovať klíme přikylené rozrysania za vopkat testovať. To bychu naše povestče, kotrež namakače v internete na našich stronách a tež v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj spočatne pokazá sa nám všetko zasojišče slunčko, potom v biehu dňa všetko viace mročelok nám všetčenie, po pšipodňu môžu sa potom podešťovať, temperatúra dženca maximálne 24, júce potom 19 stopňu.
0: Kuče našej končine sú miestom zase všetké svobodné, dotaľ tiež nižo žiadne vyskače, neste ja tu již dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Peč, ponapod živečich, netko slyšíme Mirčina Veclichu na modu svobodu.

Ja, rečach, dženca rano hižo vo karierovych vikach vaj v Vajorecach, znanosť, če to svišeli, na kúžde pát je to svuchoka svišava a jeliz, če so znano hižo merzali, zos, če to zaspali, môžu vás mirovač, viki tam ve Vúžiským centoru, vodme vaja so hakle piatk a sobotu za týdžin, po takým 25. a 26. septembra. Vútrobne džak za Pokiu. Apropo Pokiu. Jeden Pokio za dženznišu sredu za vás. Přivšem mám dženca Cioch, je zase Kofi Cioch. V Sábskom muzeu tu bude šinjen. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobodživača Sábskoho instituta. Dženca ponže vo protiku Moja Vúžica, odraž vúkadža hižo z leta. 1902 posta a jestem jeden z najdleje existovacích a najobľúbovanejších formátu ľudového nakladníctva domovina. Kofi Cioch, dženca Sábskom muzeu Budešinia. Vokličanské dekanátne dušepastorstvo za džiči prepošuje šulovio od 1. hač do 6. letníka ze sábskych osadov na zhromadne džin pod heslom Starkmachtag. Tam tematizuje na jednore vášne všetné situácie džiči, tak so bychu svoje sebevedomie skúčili. Zariadovania ze stajne samsným obsahom budú na sčiovacích termínach, prvne od mimo sobotu 10. oktobra, ďalšie potom 13. oktobra, prvne v sobotu Nebelčicach, 13. oktobra v Ralbicach a v Radvoriu potom v stredu 14. oktobra, stajne od rána Cibelky na Dževeč, hač do poponiacioch. Hač do piatka môžete svoje džičo alebo džiči ešte přizivič. A niečko na zemie, všako sú tie šusto na zemské viki, jedné také budové vázu, 21 raz lica ižo, započejo piatk večer s kinovým večerom, najprve za džiči, potom za dorosčených a popravné nazemské výky započnú sa potom sobotu do podňa džesačich a nedželu je vo džesačich, tam namiestne potom džičací svedčení. Tak, daleko nekotre pokyvy, s tým je ižo 12 menšinov doživečich.

Božena Bjaršec, seđi za sad tam, a ja vim, že tun, aber tam ne fan kopajnce, dženca večer seđi. Minuce před televizorom. Po Champions League zajšvete džin startuje minuce dženca tež Europa League do svoje noje sezone. Za Nemsku nastupi Bayer Leverkusen direktně na prvním večeru, to říká dženca večer dževečich, to vítaja doma s ujenský klub Celje. Juce potom tež Hoffenheim raje, a to na Kreče v Grekske bola mústva Ofi. Cokonje je zase 6-30 mústvo podľa, kujžde mústvo raje 8 rov, přečivo rozdielným přečunikam, predahač, že potom smier KOKO. Po takým štujš nie po Champions League zajšvete džin, hišče dosť európske kopajnce mio, dženca, že direktne dále. Ujš.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Lydia Zopina z Kamenie.
2: Dobranie, ľubivši posluchario. Jako kšeščenio vierime, zo vopravdžita spokojnosť v materiálnym neleží, ale v našim počau k Bohu. Husto kilame k tomu, přeco viac chcič, tola Jezus nas vúči, so máme džakoni byč. Že so na to dopomíname, štož máme, a Božu ľuboš připoznajeme, môžeme spokojnejší byč. Spokojnosť voznamenia tiež Božu volu přiúzač a dôveru do Božeho viedženia mieč. Je vážne všetne džakonosť pokazač a si malé viesela živenia vážič a zďažeč. Tak namakame viace míra a radošče v našim všetnym dňu. Poľadajme tuž vedome na to, štož je dobre, a dajme so od Božie ľubošče napilnič. Přeju vám žonovane džen plne spokojnosti.
1: Praji Lydia Zopina z Kamenie je dženstnišim nabožnym slovie, nadavku a za mojitosti radovské osade. 4 do 9 je.

Vítam vás na serbsky aktuálny magazín Žinca Jos Rioda ten 16. september a při mikrofóne Josa vás Anja Kochoj-Švácová. Vítam vás učomne a žicem vám redne žin.

0: Zastupniki Serbo pakuju svoje kofere, dokulaše viče startujo letos na fuen kongres, a to vegone mišče finske v Helsinki. Kušte leto přiduga zastupniki europskih narodnih menšinu gromadu a obraduju aktualne teme z dolne je vužice obželijo te se letos a Charlotte Koščec ved Zorea projekta a zastupne předsedare domovine Hartmut Leibner.
1: Dali rezoluciju v kupovanju, to je naša najzvažnejša vec, až tam uraznjom, až serska rec treba uraznu podpiru v šulcvje, a to v našim krajima v Bramborskej, v Sakskej.
0: Serbe se nažijaju, až dostanu podpiru vod fuen, až Unija Europskih narodnih menšin u sobu ukbajo šišče na politiku. Brach ceptarjo v serbskem šulstvje stoj v fokusu, jedna dalšna gvona rezolucija obšemio drugu aktualnu temu, žovo digitalizaciju a kumštnu inteligencu.
1: Že vie až uvijanje tých nových digitálnych možnosťov je také vegin vážne za menšinové rece. Nie daj to obgranicované byš za veľké rece a my trebame za to viesť zriedky, viesť tú podpíru ved našich štátov, až môžeme také te vedpojedajúce zriedky tam uvíjaš za online prevožovanie a tak. To nie je náš nadavok, ale to je také státny nadavok. Máme státnu podpíru.
0: To Gronny Hartmut Leibner, Fuen Kongress v mešče Helsinki, vedmejos vedvíčego až do nežele. Pytam nebužo za Leibnera ešči Köns, vynia přepšosonetek ešči do Estniskeje, bužo zmakaš tamne menšene. Miasi drugim kšie tam, votom pejedáš, kak se ustatkujo blízka vejna rusojskej z Ukrajinu na menšenove zájme v kraju.

0: Takže ľubojaša serske spive, serske živadvo a pošajnsku prírodu pen nebedeli prepašť pšiš pietk doberku na serske conovanie. Kupka kula bula ešte raz ustupio a do toho doživiaša živadvo pri Riedce Frank Kosek teke sobu grajo a jo mi groniu na co mogu si gešti jaseliš.
1: Tam sú te povešové figúry, ta přespovnica, ten Nikos, tam Budnik Duce a te ulicu, tam přírodovajam, tam kakto njega boa v botach a co se všechno stalo.
0: A muzika grajo teke přitom veliku rolu?
1: Jo, ale na tých živadlových stacionách, ja by tak kroni tam se teke spiva a potom máme teke živu muziku z Kulobulu teke na Zelené Luce.
0: Na Zelené Luce to kroni po tom conovaniu pen viacor nic vůžo pen ešte ten koncert vid Kupky Kula Bula.
1: Jo, tam je také ten koncert. Tam sú také serské štúcky pedla, jazzové štúcky také.
0: Ako napríklad máme my jeden titel?
1: No, napríklad Spivo Verde máme tam, to je také taký serský jazzovaný titul Jabo Gronio. A ešte druhý. Máme také internacionálne tituly s serským textom. Napríklad Engelský Wonderful World, to je velicný svet pro nás ve serské rece, ve Bortách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serský, ano, a všako rakovický.
0: Jo, kvando, to máme také v našom archívie a to net za vás krajome, do toho ešte raz vespitujem serské conovanie. Doživiaša ten týždeň pétk ešte raz pri Zelenej Vúce Barkovách Nímsky o toto ústavadlišťo zur Grünen Ecke Zóne vedjedu tam jacor Zegar Šestčich naposledy mich a sedy mich sledne zón Joannin Dograjo spiva a spiva kupka kulabula južaraz za вас.

0: RBB. Serbski program. Powiedz ci.
1: Kto buďo zastupováš Sesku Rádu ve džíri Mita Minu Vitkojc? Ve prevozu budú přepedaš dom za ognovú oberu a dobre grybové lieto. Ku týma dalším témam, nento veci ve povišťach ujo Gregor Klim dobužin. Kúšte druge lieto pesčia Bramborska niekomu Mito Minu Vitkojc, ktorýž je se krádu zasažoval za Sersku Ritz. V tej džíri toho myta je také cvonk Bramborské Serské rády. Ten raz Mito Novak, to je ráda cora na svojom pesežiňu znáte ceniva. Z 2500 euro dotirované myto pváši ako nejúše uznamienenie za Serské úpaša ve Bramborskej. Prídny raz mogu také jednotlivé zapýtaš naraženia za myto. Do tých miestcu jen dostali vítajšišenia Mato Rizo, recevietnik Manfred Starosta, piesnikári Bernd Pitkunings a vidomnostnica Madlina Norbergova. Statná sekretárka dr. Friedrike Haase ved Bramborského ministerstva za strobotu a sociálnego je nový zvonk za vožbovej rade za vožbe za serský ľud. Venuje sa cora predkstajeva Bramborskej serskej raže. V Nordrhein-Westfalskej narožená Haase živa väčšie vyšasa tých liet v Bramborskej politice. Je zastupník v za vožbovej raže jo Michael Brentrup ved vedomnostného ministerstva. S tým je rada zase plne obsažená. Za vožbová rada obstoj ze serských zastupníkov a zastupníkov krajovú, zvíska a komunov. Vena rozsúžijo v tom, kak ordu jo peníze serskie za vožbe zasažované. Prevoz má novú halu za ognovú oberu. Ten dom je za tamne gasenské jezdži dva. Sledne živa sú sa docenili, ten piečk budú jen svitosne přepodaš kamarátkam a kamarádam při sportnišču. Dvie lišie novotvary trava, negašne skoro 120 let starý dom nejo vedpovedoval vici aktuálnym petrebám ognovej obere, to nejo ešte koinc, tých tvarských živú vejse prevoz bužo skoro zachopíš tvariš nový vejsný dom a to teke při sportnišču. Ve botách a gelách nento derje namakajúš grybe. Vesrejšť septembra môžo groniš grybové experta Lutz Helbich až jo dobre grybové leto. Mimo krádu suchých lešojských miasecov je to sa tola dosť napadalo groni Helbich. Vesiebne tam, žož jo mokše a nakšomje gelo grybe rostu. Přiberajúca suchota pak jim to obšižujo. Kaž luže du do grybov, deje se přece predgledaš při neznatých druženách. Bramborský zvisk grybových expertov obraduje také internetše všech bergarjov při přašaniach. Kronka ochranojskeje bratšojskeje vesade převežijo serske kšesčiane přes celé leto. Ve ľudovém nakladnictve domovina jo nento už vo tradicijske udaše s kronkami na kušt žen za leto 2007 a 2006. Ako nové kronko leta je ubrala ekumenická živová kupka, citát z Biblie, neboj se, ja som s tobou, netešni se, všetko ja som tvoj Bog. Zestajú jo knihva Hartmut Leibner, vetnenta sú nakladnictvie a kultúrne informácie ľudka na Předajn.
0: Jadro.
1: Mive vjetro nas žinca ešte převežijo přes žen maximálne 22 gradov a přes pemrocone nebio sega tola ho a tam svinca pokažo. Ali je šamna mrokova fronta jo južo duce žinca vedpodňa šiekňo vedpedviacora přes cevu dolnú vúžicu a pšinia so dešť. S takým myslíšo na parasol abo jaku a ved toho smyga rono pejedali grybe rostu gašio mokše snaž namakajošo južo víče. Net vici grybu gali víče a až do konca týženia dali temperatúru okolo 20 gradu ulit do gales zaviesče pan upvašio.

Vítam vás na Serbsky aktuálne magazín Žinca Josriota den 16. september a při mikrofóne ja za vás Anja Kocholt-Schwarzová. Vítam vás učomne a žicom vám redne žin.

0: Zastupniki Serbo pakuju svoje kofere do Kulaševiće, startuju letosne fuen kongres, a to begone mišće finske v Helsinki. Kušte leto přiduga zastupniki europskih narodnih menšinu gromadu a obraduju aktualne teme z dolne Jevužice, obželijo te se letosa Charlotte Koščec vet Zorea projekta a zastupne předsedare domovine Hartmut Leibner.
1: Dali rezoluciju v Kubanju, to je naša najzvažnejša věc, až tam uraznjome, až serska rec treba uraznu podpiru v šulcvě, a to v našima krajima v Bramborskej, v Sakskej.
0: Serbe se nažijaju, až dostanu podpiru od FUN, až Unija Europskih narodnih menšin u sobu ukbajo šišće na politiku, brach ceptarjo v serbskem šulstvě stoj v fokusu, jedna dalšna gvona rezolucija opšemio drugu aktualnu temu, žovo digitalizaciju a kumštnu inteligencu.
1: Že vie až uvijanje tých nových digitálnych možnosťov je také vegin vážne za menšinové rece. Nie je to obgranicované byš za veľké rece a my trebame za to viesť zriedky, viesť tú podpiru ved našich státov, až môžeme také te ved pojedajúce zriedky tam uvíjaš za online převožovanie a tak. To nie je náš nadavk, ale to je také státny nadavk. Treba máme státnu podpiru.
0: Tak Ronny Hartmut Leibner, FUN-Kongress v mieste Helsinki, vedmejos vedvíčego až do nežele. Pytam nebužo za Leibnera ešte Köns, vňo přepšosone tak ešte do Estniskeje, bužo zmaka štamne menšene. Mia sa drugim kšie tam, votom pejedáš, kak se ustatkujo blízka vejna rusojskej z Ukrajinu na menšenové zájme v kraju.

0: Kaže ljubojaša serske spive, serske živadvo, a pošajnsku přirodu penje bedeli přepašć pšiš petk doberko na serske conovanje. Kupka kula bula išči raz ustupio, a do toga doživjaša živadvo při Ritzce, Frank Kosek teke sobu grajo, a jo mi gronju na co mogu se gešći jaseliš.
1: Tam su te povešove figure, ta přespovnica, ten Nikos, tam Budnik Duce a ter ulicu, tam přigodovajam, tam kakto njega boa v botach a co se všechno stalo.
0: A muzika grajo teke přitom veliku rolu?
1: Jo, ale na tých živadlových stacionách, ja by tak kroně tam se také zpívá a potom máme také živou muziku z Kulobulu také na Zelené Luce.
0: Na Zelené Luce to kroně potom cunovaniu, pen viacor, nic vůžo pen ještě ten koncert vyt kupky Kulobula.
1: Jo, tam je také ten koncert. Tam jsou také serské štucky pedla, jazzové štucky také.
0: Ako napríklad máme my jeden titul?
1: No napríklad Spivo Verge máme tam, to je také, taký serský jazzovaný titul, ja bol gronil. A ešte druhý, máme také internacionálne tituly s serským textom. Napríklad engelský Wonderful World, to je veľicný svet pla nás v serské rece, v botách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serský, áno, a všako rakovický.
0: Jo, kvando, to máme také v našom archívie a to net za vás krajome, do toho ešte raz vespitujom serské cunovanie. Doživiaša ten týždeň pétk ešte raz pri Zelenej Lúce Barkovách nímsky o toto ústavadlišťo zur Grünen Ecke cune vedjedu tam jacor zegar 60 naposledy mich a sedy mich sledne cun jo anin to grajo spiva a spiva kupka kulabula juža raz za вас.